0: Rádio. Brusel News.
1: Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví Evropské unie ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu Evropské komise a předpokládají zastropování ceny za tonu CO2. Systém emisních povolenek Evropské unie má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
1: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.

Tech House. Ta nejlepší taneční muzika 24 hodin denně. Každý den non-stop na Dance Radio. Soutěže o volňásky na ty nejlepší mejdany a festiáky. Taneční shows od nejznámějších DJs a producentů. Aktuální informace ze světa taneční scény. To naladíš každý den od

Polsko oznámilo cíl zvětšit svoji armádu. Do roku 2039 má mít až 500 000 vojáků. Už teď se řadí mezi ty největší v rámci Severoatlantické aliance a jen letos se do služby přihlásilo na 20 000 lidí. Mezi hlavní důvody, proč do armády vstoupit, řadí lidé rodinné tradice či finanční zabezpečení. Ekonomickou otázku řeší lidé především na východě země, kde jsou oproti západu nižší mzdy a armáda tak působí jako atraktivnější zaměstnavatel. Vojáci se v Polsku navíc těší značnému respektu. Podle průzkumu jim důvěřuje přes 90% obyvatel.

apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

0: Rádio Brusel News.
1: Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví Evropské unie ETS2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu Evropské komise a předpokládají zastropování ceny za tonu CO2. Systém emisních povolenek Evropské unie má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace, Love, Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z Drum & Bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Euronews.
1: Polsko oznámilo cíl zvětšit svoji armádu. Do roku 2039 má mít až 500 000 vojáků. Už teď se řadí mezi ty největší v rámci Severoatlantické aliance a jen letos se do služby přihlásilo na 20 000 lidí. Mezi hlavní důvody, proč do armády vstoupit, řadí lidé rodinné tradice či finanční zabezpečení. Ekonomickou otázku řeší lidé především na východě země, kde jsou oproti západu nižší mzdy a armáda tak působí jako atraktivnější zaměstnavatel. Vojáci se v Polsku navíc těší značnému respektu. Podle průzkumu jim důvěřuje přes 90% obyvatel.
0: Dance Radio. Dance Radio.

Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.

Zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je ranní fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví Evropské unie ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu Evropské komise a předpokládají zastropování ceny za tonu CO2. Systém emisních povolenek Evropské unie má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko Albert s apkou litr za 8,90 a Solicello Prosecco Frizzante 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.
1: Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v

0: Rádio Euronews.
1: Polsko oznámilo cíl zvětšit svoji armádu. Do roku 2039 má mít až 500 000 vojáků. Už teď se řadí mezi ty největší v rámci Severoatlantické aliance a jen letos se do služby přihlásilo na 20 000 lidí. Mezi hlavní důvody, proč do armády vstoupit, řadí lidé rodinné tradice či finanční zabezpečení. Ekonomickou otázku řeší lidé především na východě země, kde jsou oproti západu nižší mzdy a armáda tak působí jako atraktivnější zaměstnavatel. Vojáci se v Polsku navíc těší značnému respektu. Podle průzkumu jim důvěřuje přes 90% obyvatel.
0: Dance Radio.
2: Scooter. W&W.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True, peace, love, acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nej z drum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my v Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: News.
1: Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví Evropské unie ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu Evropské komise a předpokládají zastropování ceny za tonu CO2. Systém emisních povolenek Evropské unie má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
0: Dance Radio.

0: sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba hrozny bílé bezsemené, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujeme. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia. A už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu. Dance Radio. Dance Radio.

Krásný dobrý odpoledne všem, na vlně Dance Rádia jsme si dali spoustu výborné muziky a spousta výborné muziky nás taky čeká. Za chviličku třeba Mobmousix, novinka od Wilkinsona, Robert Miles anebo Adam Bayer. K tomu samozřejmě dneska nakoukneme pod pokličku tomu, kde se koná dneska jaká párty, jaký mejdan. Podíváme se do světa hudby, aby vám nic neuteklo, no a budu pro vás mít i taky nějakou novou muziku už za chviličku v éteru Dance Rádia. Tak užívejte, jsem Terka Ročeňová a jdem si užít tu nejlepší taneční muziku na vlně Dance Rádia.

nových doplňků. XXX Lutz. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu. Dance Radio. Dance Radio.

Na Dance Radio proběhly Robert Miles a One and One, taky Adam Bayer, Close Your Eyes. Teď se podíváme na svatbu, teda ne na mojí, já teda se ještě vdávat nebudu. Každopádně svatební tanec může vypadat jakkoliv, důležitý je si ho užít a hlavně taky si ho pamatovat. Rozhodně si ho bude pamatovat jeden manželský pár z Ameriky, který šel trošičku dál a místo prvního novomanželského tance měli souboj se světelnými meči. Takže to vypadá, že to byli velcí milovníci Star Wars, tak zajímá mě, jestli vy jste měli nějak stylově svatební tanec nebo jestli se na to chystáte. Doufám, že vám k tomu bude hrát výborná muzika. Tu si dáme i my za chviličku. V Meteoru Dance Radio zazní Vice, Cheat Codes, anebo třeba Sigala a With You. Tak užívejte, přeju super poslech.

Train Talks a To Delight. Já už pomalečku po očku koukám do naší hitparády Dance Radio Charts, protože naši hitparádu ovládáte vy, nebo vy hlasujete, vy říkáte, jaký bude pořadí, takže www.danceradio.cz, tam můžete hlasovat a je tam vždycky 20 míst, jsou tam 3 novinky, z novinek je tady Fred V, Paris, je taky Lily Palmer, no a teď mrknem na první 3 místa. Jak jste hlasovali, tak na trojce je Antonín Herbeck, Forget About You, je to 3 týdny v hitparádě, opouští to hitparádu, samozřejmě gratulujem. Na dvojce WW a Skutři, no a na jedničce tam je Adriatic, Eldebrook a Lost in the Woods. Tak uvidíme, jestli se nám pánové udrží na jedničce, nebo jestli bude úplně jiný, nový první místo, je to na vás. Hlasujte ještě jednou www.danceradio.cz. No a teď už další muzika, Fede Legrand a nebo Bobby. To si dáme za moment na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Yeah. We got the funk. Yeah. We got the funk. Yeah, we got the funk, yeah. We got the funk, yeah. We got the funk,

Na Dance Rádiu jsme vkročili do 14. hodiny. Za náma fuší třeba Armin van Buuren, Whitestone, Adelbo, Danny Bird a Jem. Teď už se ale mrkneme do světa hudby, protože Enima nám sliboval něco velkého. Velkou show s názvem Eden. První vystoupení odehrál na festivalu Coachella, i když to vypadalo, že neodehraje. První víkend se to neodehrálo, ale druhý víkend už ano. A on k tomu vydal taky krátký dokument, který vlastně odhaluje celý ten tvůrčí proces, všechno, co zatím stálo a co bylo předtím, než vystoupil. Během vystoupení taky sleduje celkově vývoj všeho konceptu až po to, kdy se dostal na hlavní pódium a bylo to neskutečný. Takže rozhodně doporučuji sledovat jeho sociální sítě, aby vám to neuteče, no a neuteče vám Féteru Dance Radio ani další muzika. Za chviličku hity a Karen Harding, Disclosure anebo Mr. Oizo a Flatbeat. Tak užívejte, super poslech přeju.

Antonín Herbek a Forget About You. Výborný kousek v playlistu Dance Rádia na 89,9 FM. Nevím, jak je na tom Antonín Herbek s chozením do restaurace. Každopádně světoznámý kuchař Gordon si otevřel novou restauraci. Na tom by nebylo nic zvláštního, ale on otevřel takovou restauraci, kde má jeho personál povoleno hádat se zákazníkama. Slyšíte dobře, jde o takový ten širší trend v gastronomii, kde se duševní zdraví zaměstnanců staví úplně na stejnou úroveň jako spokojenost hosta. Tak zajímá mě, jestli byste do takové restaurace šli, kdybyste se mohli pohádat s personálem a on vám mohl všechno vracet zpátky. Teď už ale muzika. Na ty si pochutnáme úplně všichni. Čekají nás Chasing Status, Southstar anebo Above and Beyond.

0: Féteru Dance Rádia Classic a Big Rhythm za minutku máme 3:15. Já už koukám do kalendáře. Přímo nad playlistem vidím jméno Zikmund, takže všem pánům se jménem Zikmund všechno nejlepší. Dneska máte svátek. Tohle jméno má v České republice jenom 72 mužů, průměrný věk tohohle jména je 49 let. Jinak je to jméno německého původu, dneska je taky den nemluvňat. Ze zvířátek slaví pejsek, který se jmenuje Scotty, z kočiček je to Guru, což je krásný jméno. Jestli máte taky doma nějakého čtyřnohýho miláčka, klidně se pochlupte, jak se zvířátko jmenuje i co je to za zvířátko. Jestli máte výročí, jestli máte nějaké povýšení dneska, všechno samozřejmě palec nahoru, velký úsměv a samozřejmě gratulujeme. Nejenom pro vás, ale pro všechny milovníky taneční hudby nás čekají další kousky. Už za chviličku Martin Garrix, Rudimental anebo Yes Boone a All I Really Want. Za moment na Dance Radio.
1: Dance Radio. Dance Radio.

Snap za náma, Rhythm is a Dancer. Pro mnou už pomalu slyšíte novinku Aluna Wilsa s Timbaland Houseboy. Čeká nás taky projekt Medúza a kousek Friends. Jsem Terka Ročeňová a startujeme poslední hodinu dnešního sobotního party breaku na vlně 89 102,9 FM. Je 15 hodin. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

I got a lot of pre-lotta.

0: Za náma na Dance Radio Low Step a Your Dreams, 15 minut, 13 minut k tomu. Pozor, až pojedete někam mimo Českou republiku, dáte si tam v kavárně něco dobrýho, za co vám kolik účtujou, možná se nejdřív zeptejte a možná se pořádně podívejte, kde co píšou. Aby se vám nestalo něco podobného jako zákazníkům ve Vídni, oni tam zavítali do jedné cukrárny, dali si tam něco dobrýho, dali si tam nějaký dobrý, vypadá to jako horko a čokoláda nebo něco takového, možná kafíčko se šláčkou. Každopádně, bylo to teda ve sklenici, jo. A každopádně požádali teda o účtenku, no a potom koukali, co na té účtence je. Bylo tam totiž příplatek, nějaká ta kačka navíc, a pán se došel zeptat teda paní majitelky, co to znamená, že jako neplatili žádnou zálohu za sklo, nic takovýho. A ona říkala, že ne, že to je poplatek za to, že vlastně umejou tu sklenici, že to je takový příplatek. A on říká, a proč se to jako účtuje? A ona říkala, tak kdybyste to nechtěli platit, tak to dostanete jednoduše do papírového kelímku. Tak lidi se proti tomu bouřili, dokonce na to začaly vznikat vtípky, že příště si vemou sebou nádobí a příbor z domova. Takže pokud se chystáte někam na výlet, přece jenom už začalo období takových těch výletů, dovolených, krátkých dovolených, prodloužených víkendů, tak ať víte všechno a klidně nějakou tu kačku ušetříte. Teď už další muzika, proběhnou Loco Singles a Luna s novinkou Houseboy anebo Schiller I Feel You. Tak užívejte a já přeju parádní poslech na vlně Dance Radio.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba hrozny bílé bez semene, kilo za 69,90 a slevu 25% na celý sortiment čerstvých rajčat až do 5. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Slunečnicový olej Majola s apkou za 29,90. A Coca-Cola 1,5 litru s apkou za 26,90. Albert. Dle srovnání k 22.4.

0: Cascade It a Annabelle Englund Vision Board. Máme necelou minutku před půl čtvrtou a myslím si, že ideální čas právě teď na to mrknout, kde se koná jaká party tady v Praze. Je tady Party Service. Party Service. Tak já vždycky začínám u týmu Dance Rádia, tak první tady mám našeho Andyho. Andy s váma každý ráno stává mezi 7 a 9 ve všední den. No a dneska si ho můžete zajít užít do pražského klubu Duplex, kam zamíří taky Timmy Trumpet. Máme tady našeho Chrise Sadlera, který bude mít svoji rezidentní noc s Climax, a to v klubu Radost FX. Můžete si tam užít jeho setík. Taky DJ Tokátko tam slaví narozeniny, takže je jasný, že to bude pořádná divočina. Kdo by si chtěl dát techno, house, drum and bass, tak pořádnej rave Galactic Empire v Cross klubu. Další mejdan, tentokrát trancovej, ten na vás čeká v Puls 22. A mám tady taky pražský klub Proxy, kde si to můžete dát pořádně natvrdo, hard techno, tak to se chystá dneska právě v klubu Roxy. Tak já doufám, že každý si vybere z každého stylu to svoje, no a já vám k tomu pošlu taky další muziku. Už za chviličku Fisher, Midnight Funk, Deadmau5, no a teď už taky samozřejmě pozvánka na naše ranní vysílání tady v éteru Dance Rádia.
1: Ranní Fresh. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Každý všední den mezi 7 až 9 hodinou poslouchej Ranní Fresh Dance Radia s Andyem. Porce těch nejčerstvějších informací nejen ze světa taneční muziky. Dance Radio. K tomu house, trance, zkrátka ta nejlepší taneční muzika. To je Ranní Fresh. 7 až 9 na Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

Féteru Dnes Rádia, další Libovka Only Human, minutku před 3:15. A než se rozloučíme, protože dnešní party break je pomalu u konce, rovnou mrknem na to, co vás dneska večer čeká u nás Féteru Dnes Rádia, tak od 18 hodin si můžete do uší poslat Shimzu Global Residency, od 19 hodin Colorcast Radio Show, 20 hodin, tak tam vás čeká Rehab ke svým Cyberpunk Radio. No a kdo by chtěl pořádnou nálož trencový muziky, tak i dneska je pro vás Armin van Buuren a jeho Asot mezi 10. večerní a půlnocí. Je tu záznam ze čtvrtka, takže komu se to líbilo, může to dát znovu, kdo nestihl, tak rozhodně doporučuji. No a já se na vás budu těšit zítra úderem 13. hodinky. Ode mě za momentík ještě Kygo, Martin Solveig a nebo Ross Quinn a Fade the Grey. Loučím se, mějte se a pa zítra. Dance Radio.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Brusel News.
1: Evropský parlament schválil své stanovisko k návrhu Evropské komise na změnu rezervy tržní stability v novém systému obchodování s emisemi pro silniční dopravu, budovy a další odvětví Evropské unie ETS 2, která má vstoupit v platnost v roce 2028. Europoslanci navrhují, aby v případě nárůstu cen bylo možné uvolňovat povolenky z rezervy tržní stability o měsíc dříve oproti návrhu Evropské komise a předpokládají zastropování ceny za tonu CO2. Systém emisních povolenek Evropské unie má motivovat ke snižování emisí. Společnosti si musí kupovat povolenky za každou tunu oxidu uhličitého, kterou vypustí. Čím více emisí, tím mají vyšší náklady a proto se jim vyplatí investovat do čistších technologií.
0: Dance Radio.

Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden krajanka, smetanový dezert, různé druhy za 12,90. Snack it, Cabanos Favorite, 85 gramů za 24,90 a

0: pobytových doplňků. XXXLutz. Žádný všední den už nebude všední. Protože až do 10. května dostanete v KFC druhý kyblík za poloviční cenu. Jen v KFC druhý kyblík za polovinu.
1: Dance Radio. Dance Radio.
2: Window kid.

Ty nejlepší shows z našich studií. Dance Radio. True Peace Love Acid. Climax, Club Mix, Rave On Air, One Way Music Podcast a nebo Showtime. Každý večer program až do půlnoci. Dance Radio. Z naší tvorby doporučujeme. V pondělí to nejstrum and bassu v Rave On Air. V úterý Showtime se speciálními hosty. Ve středu One Way Music a Subgate. V neděli Club Mix Milana Kroužila a Climax Chrise Sadlera. To jsme my, Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio. Dance Radio.

0: Rádio Euronews.
1: Polsko oznámilo cíl zvětšit svoji armádu. Do roku 2039 má mít až 500 000 vojáků. Už teď se řadí mezi ty největší v rámci Severoatlantické aliance a jen letos se do služby přihlásilo na 20 000 lidí. Mezi hlavní důvody, proč do armády vstoupit, řadí lidé rodinné tradice či finanční zabezpečení. Ekonomickou otázku řeší lidé především na východě země, kde jsou oproti západu nižší mzdy a armáda tak působí jako atraktivnější zaměstnavatel. Vojáci se v Polsku navíc těší značnému respektu. Podle průzkumu jim důvěřuje přes 90% obyvatel.

0: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden kachní prsa nebo čtvrtky sous vide za 149,90. Captain Morgan skvělý na každou party za 299,90 a Purina One granule pro kočky nebo psy za 99,90. Až do 5. května. Kaufland.
1: Osvěžte svou zahradu s fantastickými nabídkami z Jisku. Dny zahradního nábytku sleva až 50% na zahradní nábytek, včetně celých setů a zahradních stolů nebo židlí. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Dance Radio. Dance Radio.

Apka Dance Radia. Stahuj ve svých storech na iOS i Android. Dance Radio. Kompletní večerní program, playlisty toho, co servírujem. Poslech téměř odkudkoliv. To je aplikace Dance Radio CZ. Dance Radio CZ. Dance Radio. Dance Radio. Apka Dance Radia a už ti neunikne žádnej tvůj oblíbený track. Laď nás kdekoliv, kde máš internetový pokrytí ve svém mobilním aparátu. Nejlepší taneční muzika. Aplikace Dance Radio CZ. Stahuj ve svým oblíbeným online shopu.

Radio.

are sleeping. You do not want to believe.

Dance Radio. Nejlepší taneční muzika. Dance Radio. Dance. Dance Radio. Dance Radio.